tvoje hlava, to je pokoj. Zatažený závěse, Tom Petty tam tančí s holkou. Nick Cave se holí břitvou a v černých vlasech hrabe se.